Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Dance Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, máme tady pondělí, tohle je Nunuri a Enisa s peckou Apple Night, velmi veselá věc, která nám zároveň a startuje pondělní ranní fresh na 89 a 102,9 FM a já vás přátelé opět vítám po víkendu. Doufám, že jste měli krásný víkend, že jste si odpočinuli a před námi je nový pracovní týden, tak hlavně ať to zmákneme. Mezi 7 a 9 samozřejmě 120 minut toho nejlepšího staneční muziky, podíváme se i na nějaký aktuality. No a z muziky nabídneme mezi 7 a 8 třeba Faithless Weekend One. Těšit se můžete taky na Felix the House Cat, Fatboy Slim, Karola a Funk Drunk.

Tak užívejte krásné a pohodové pondělní ráno, 7 hodin, 1,5 minuty k tomu. My jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Letošní rok celá Evropa, včetně Česka, zažívá rekordní vlny veder a také rekordní sucha. Porovnání stavu vegetace na začátku srpna nabízí satelitní snímky, které ukazují v naší republice méně zelené barvy než v minulosti. Jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, určitě si 12. srpna večer udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně. Teploty v Dubaji v létě šplhají až k téměř 50 stupňům Celsia. Na jedné z tamních ulic však trvale drží pod 30 stupni Celsia. Pomáhá k tomu umělý déšť a systém regulující místní klima, který návštěvníkům umožňuje trávit čas venku i během největších veder. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nevím, jak vy, přátelé, alespoň já ze svého pohledu vnímám tuto věc jako naprosto legendární a zásadní na poli elektronické taneční hudby. Fateless Become One. Jedna z věcí, která mě hodně osobně ovlivnila a co se týče i třeba toho videoklipu, tak je naprosto famózní a vlastně celá ta skladba je pro mě tak nějak jakoby úplně dokonalá. Tak díky, že jsme si to mohli takhle v éteru na 89 a 129 zahrát a mohli jsme si tím zpříjemnit pondělní ráno. 7 hodin, 17 minut. K tomu my máme dneska 10. srpna, svátek nám slaví Vavřinec, takže přeji rozhodně všechno nejlepší, ať máte krásný den a ať vám třeba dneska někdo popřeje, ať ho prostě strávíte tak, jak vy sami uznáte za vodný, ať vás dneska nic nerozhodí. No a my z Eteru Dance Rádia pošleme třeba novinku všem oslavencům, ale zároveň i všem lidem, kteří třeba neslaví, ale poslouchají a Dance Rádio. Felix the House Cat a Fatboy Slim Karola, Funk Drunk, to bude novinka v našem Eteru, pak nás čeká taky Rob Hess Wilkinson anebo Paul Wolford. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.

0: Nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
0: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio, Paul Wulford, Hang Up Your Hang Ups a Camel Fat Remix. Fantastická věc, která právě teďkon proletěla eterem na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou krásné ráno, máme krátce po půl osmí. No a to je přesně ten čas, kdy se budeme mrknout, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Na začátku pracovního týdne očekáváme stále ještě tropické teploty. Bude jasno a odpolední maxima dosáhnou 33 stupňů. Biopoté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Co jsem koukal tak na dlouhodobou předpověď, tak celý tento týden se ponese v režimu příjemných letních teplot a o víkendu zase vyletíme k tropickým teplotám. Tak užívejte, máme druhou polovinu prázdnin před námi. Ještě nějakých celých 20 dní letních prázdnin, 20 dní, kdy spousta lidí si bere dovolenou, tak si to užívejte i ty, i vy, pokud jste tady v Čechách, tak věřím tomu, že to můžete strávit příjemně i tady. Pojďme dál na muziku, Ferek Down, Moby, Chocolate Puma, John Summit a nebo Hayden James.

0: Dáváte si pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM, Hayden James, Summer a pecka, která se jmenuje Follow Me, 7 minut před 8 hodinou raní. Velká Británie zavádí nové opatřující systémy při velkých hromadných kulturních akcích, při festivalech a tak dále. Poměrně je to hodně zajímavá věc, kterou se teďkon organizátoři ve spolupráci s policií ve Velké Británii rozhodli na sadit. My si o tom určitě povíme víc a tak si můžeme zamyslet nad tím, jestli bychom to uvítali i my třeba na našich hromadných akcích. Do 8 hodiny určitě ještě Rojksop a zkusíme taky stihnout Sophie and the Giants Shut Up and Dance.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. DanceRadio. DanceRadio. Apka DanceRadia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

Sophie and the Giants, Shut Up and Dance, právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. Úžasná věc, která nám uzavřela první hodinu pondělního ranního freshe. My pokračujeme směle dál, před námi je další skvělá taneční muzika, třeba Nora Empírovy Fun Love.

čeká nás taky jedna ryze letní záležitost DKO, Henrietta, Lenty a já. Pohodové pondělní ráno, 8 hodin, něco málo přes 1,5 minuty, my jdeme na aktuální zprávy, na počasí a hned potom zase na muziku. Úvod nového týdne do Česka znovu přinese tropické teploty, ale k večeru místy zaprší a zabouří. Další dny se již ponesou zcela bez srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se znovu začnou vracet tropická vedra. Tramvaje jezdící na Spořilova k Pankrácké vozovně omezí oprava trati v Chorovské ulici. Na omezení se musí lidé připravit i v okolí náměstí Bratří Synků v Praze 4. Nakonec prací na tramvajové trati na Národní třídě, kam se tramvajový provoz vrací od úterý. Naváže dopravní podnik další skoro 3týdenní rekonstrukcí. Vyjedou náhradní autobusy X. Muže, který vyloupil zlatnici v Praze 8, se policistům podařilo zadržet ještě téhož dne v Brně. Dopadli ho na tamním autobusovém nádraží jen o pár hodin později. O případu, který se odehrál už v červenci, policie informovala v pátek. Počasí. Pondělí očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night.

0: 8 hodin 17 minut k tomu, krásné dobré ráno, máme tady pondělí 10. srpna a vy si dáváte pondělní ranní fresh s Andy Roadem na 89 a 102,9 FM. My jsme slíbili, se podíváme teď do Velké Británie, protože festivaly ve Velké Británii hlásí novou éru bezpečnostních opatření. Policie v hrabství Devon a Cornwall potvrdila, že v blízkosti probíhajícího festivalu Boatmasters, kde vystupovaly jména jako třeba Fatboy Slim, Nia Archives anebo Goldie, poprvé v životě nasazují živou technologii rozpoznávání obličejů. Kamery v reálném čase snímají obličeje kolem jdoucích a porovnávají je se systémovou databází hledaných osob. Policie tvrdí, že data návštěvníků, kteří nejsou na seznamu hledaných osob, systém automaticky a trvale smaže během několika sekund, a ti samozřejmě, co jsou na seznamu hledaných osob, tak ti jsou potom odvedeni z toho festivalu, což samozřejmě by mělo za cíl vlastně zvýšit celkovou jakoby bezpečnost na těch hromadných akcích, kde se pohybuje více než třeba 50 tisíc návštěvníků denně. Já si pamatuju, že třeba u nás v České republice to bylo nedávno, se uvažovalo o tom, že něco podobného bude na fotbalových stadionech, vzhledem k tomu, co se odehrálo na pražském derby. Takže za mě jakoby určitě ano, protože je ta bezpečnost určitě na prvním místě, protože když se vezmu, že na festivalu chodí obrovské množství lidí, tak nikdy nevíte, kdo bude stát vedle vás a komu zrovna rupne. Takže určitě tohleto si myslím, že je dobrý, hlavně jenom, aby se toho nezneužívalo. Pojďme na muziku Mystic, Christoph DKO, Henrietta a bude taky novinka v našem éteru James Carter a Joa.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 8 hodin 35 minut k tomu, dáváte si pondělní a ranní fresh, krásné dobré ráno ještě jednou všem, co jste právě třeba teďkon naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. Tohle byla novinka Joe a James Carter, Don't Wakes Up Up, nádherná věc, taková trošku rychlejší, takže pokud jste právě teďkon naladili naše vlny a před chvílí jste se probudili, tak věřím tomu, že vás to minimálně probralo a trošku nakoplo do toho nového pracovního týdne. 8 hodin 36 minut, pojďme na počasí. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a odpoledne neboli k večeru by nám mohly dorazit také dešťové a bouřkové přehánky. Tak na to buďte rozhodně připraveni. My jdeme dál na muziku. Example London Electric City, Teddy Swims, Lost Frequencies, Lucas and Steve a nebo taky LF System.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady to je ta nejlepší taneční muzika v českém éteru Lost Frequencies, Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us, úžasná věc, která právě teďkon prosvrštěla éterem a Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. Necelých 10 minut nás dělí od 9. hodiny, kdy po 9. už tady bude dopolední Drive s Katie, pak také bych vás rád pozval na odpolední show s Michaelem Seem, a nesmím zapomenout, že pondělí standardně patří Rave on Air od 18 hodin a pak stálice našich večerních pořadů, takže já si myslím, že start pracovního týdne nemůže být úplně lepší, jak jsem říkal, Rave on Air od 18 do 20 a po 20. pokračujeme dál Jack Show, Afrojack, pak mezi 21. a 22. také Ultra Music Festival Radio Show a bude mezi 22. a půlnocí Transitions John Digweed, tak si to rozhodně dejte tady u nás na 89 a 102,9 FM. My do 9. hodiny určitě dáme slibovaný Lucas and Steve anebo taky LF System.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dáváte si pondělní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Offenbach, Justin Jesso, pecka Over You. A to je věc, která nám právě uzavírá pondělní ranní a fresh. Přátelé, se s vámi loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek pondělního dne. Po 9. hodině už Katie se svým dopoledním drivem a já se budu na vás těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a hezký pondělí. Letošní rok celá Evropa, včetně Česka, zažívá rekordní vlny veder a také rekordní sucha. Porovnání stavu vegetace na začátku srpna nabízí satelitní snímky, které ukazují v naší republice méně zelené barvy než v minulosti. Jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, určitě si 12. srpna večer udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně. Teploty v Dubaji v létě šplhají až k téměř 50 stupňům Celsia. Na jedné z tamních ulic však trvale drží pod 30 stupni Celsia. Pomáhá k tomu umělý déšť a systém regulující místní klima, který návštěvníkům umožňuje trávit čas venku i během největších veder. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, Saladin a Fair Enough, éteru Dance Rádia. Doufám, že jste si užili tenhle ten track, který je velmi příjemný. Myslím si, že k létu rozhodně sedí a taky jsme odstartovali dopolední drive, a to s datem 10. srpna. Neuvěřitelně rychle to letí. Já mám pocit, že bylo nedávno 10. července. No, pokud to máte podobně, tak nezapomeňte, že léto je pořád v plném proudu a pojďme si říct, že je dobrý si ho užít jako na maximum. Takže pokud jste třeba doteď odkládali nějaký letní záležitosti, stanovačky, koupačky a tak dále, tak si myslím, že je nejvyšší čas. Tenhle ten týden tomu taky bude přát, o počasí se určitě budeme bavit. Každopádně krásný ráno všem, máme pondělí 10. srpna. Svátek dneska slaví Vavřinec, což je taky nevšední jméno, takže všechny zdraví jméno a až do 12. hodiny s váma Katie. Dneska budeme si hrát naprosto příjemnou muziku, probereme festiáky, taky nadcházející akce, které nás čekají, a probereme i samozřejmě třeba umělou inteligenci a nový release. To všechno a ještě mnohem víc v průběhu celého dnešního rána a dopoledne.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam budem?
5: Přestaň, štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Přátelé, za náma Glockenbach a taky skladba s názvem Lost. Doufám, že vy teda Lost úplně nejste po víkendu, pokud náhodou jo. Tak věříme, že třeba i Valid Dance Rádia vás spraví a třeba i start dnešního rána, pokud máte nějaký klasický rituály, dobrá snídaně, kafe, což i my tady v rádiu už pijeme, to je taky naše taková pravidelná rutina. A možná pro někoho je to i vyrazit do kina, pojďme si říct, že přes léto já osobně třeba do kina chodím méně, ale musím říct, že letošní léto je opravdu našlapaný skvělými filmy. Trošku nestíhám vůbec jako to mapovat, ale v kinech už momentálně válí další film, a to Christophera Nolana, a to konkrétně snímek Odyssea, který překonal za první 3 týdny v kinech hranici $1 miliardu, co se výdělečnosti týče. A samozřejmě dost to vypadá, že tenhle ten film bude jedním z nejúspěšnějších. Obecně teďka se bavíme, co se týká tržeb, hlavně tedy v Americe, v USA, kdy tady americká kina utržela za ty 3 týdny opravdu obrovské množství, konkrétně 579 milionů. Zatím jsou teda tržby a samozřejmě ty vlastně tržby pořád jako se zvedají a ta návštěvnost je větší a větší. A to nejenom v Americe, ale taky všude jinde ve světě, takže pokud jste o tomhle filmu ještě doteď přemýšleli a nevěděli jste, jestli vyrazíte, tak rozhodně ano a rozhodně byste si ho neměli nechat ujít, takže věřím, že to stihnete v průběhu srpna, možná i začátkem září. Teď už vám letí další muzika, příjemný poslech a krásný ráno, jsme Dance Radio. Dance Radio. Hey yo Trey, time to get the party started all over again baby. You know how we do.

Přátelé, za náma Hot Since 82 a taky Shade It na frekvencích Dance Rády a máme pondělní dopolední drive, který je v plném proudu. A máme sice teprve 10. srpna, festivalová sezóna je v plném proudu, ale možná už vás taky bude zajímat podzim. A možná už jste taky zachytili to, že ostravský festival Beats for Love chystá podzimní edici, a to úplně poprvý, a to tentokrát v Brně, a to Beats for Love Winter. A my už možná víte, pokud jste to zaregistrovali, kdy to bude a kde to bude. Brno už jsem zmínila, termín 4. a 5. prosince. No a jedná se o dvě noci, kdy hlavními hvězdami a headlinery bude Don Diablo, Lost Frequencies, Sub Focus, AMC, taky Black Sun Empire, Brennan Heart, nebudou chybět třeba ani Metric, K-Motions, Sigma, Pauline Bryson a tak dále. No a dneska ráno přistálo do tohohle line-upu další čerstvý jméno a věřím, že budou potěšeni všichni fanoušci techna, protože headlinerkou týhle zimní edice bude Sara Landry, což je i moje velká oblíbenkyně, takže Sara Landry doplňuje tohleto, tenhle ten line-up. No a pokud jste třeba nestihli letní edici Beats for Love, tak máte příležitost vyrazit do Brna v prosinci. No a bude to jízda.

0: Přátelé, musím říct, že nejenom všichni party people, ale taky všichni tanečníci musí uznat, že tenhle ten track je prostě naprosto zásadní. V tanečním světě, ti z vás, co třeba jste se někde věnovali street dance, hip-hopu, stejně jako já, tak tohle to bylo jako legendární hymna vždycky všech parties, battle a tak dále. A myslím si, že kdo netancoval na tenhle ten track, tak jako by nebyl. D-Light a Groove is in the Heart na frekvencích Dance Rádia máme 10. hodinu, my pojďme malinko nahlédnout na to, co vás čeká už za několik málo minut a čím otevřeme 10. hodinu, třeba s EDX a Belong. Yes, nebude chybět ani český duo Drowmoon a Shelter. Už mezi 10. a 11. hodinou se mrkneme na úkazy na obloze, který nás čekají tenhle ten týden. Mrkneme se na velmi zajímavou revoluční věc v tetování a taky omrkneme cestování. Tak se na to počkejte. Minuta po 10. hodině, to je ten pravý čas na zprávy a na počasí, jsme Dance Radio. Hezký ráno. Dance Radio News.
1: Úvod nového týdne do Česka znovu přinese tropické teploty, ale k večeru místy zaprší a zabouří. Další dny se již ponesou zcela bez srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se znovu začnou vracet tropická vedra. Tramvaje jezdící na Spořilov a k Pankrácké vozovně omezí oprava trati v Chorovské ulici. Na omezení se musí lidé připravit i v okolí náměstí Bratří Synků v Praze 4. Nakonec prací na tramvajové trati na Národní třídě, kam se tramvajový provoz vrací od úterý. Naváže dopravní podnik další skoro 3týdenní rekonstrukcí. Vyjedou náhradní autobusy X. Muže, který vyloupil zlatnici v Praze 8, se policistům podařilo zadržet ještě téhož dne v Brně. Dopadli ho na tamním autobusovém nádraží jen o pár hodin později. O případu, který se odehrál už v červenci, policie informovala v pátek. Počasí. Pondělí očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: a Some People na vlně Dance Rádia. Máme 10:15, 89 a 102.9 FM. Přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive. A přátelé, teďka pro vás něco special, pokud řešíte třeba nějakou změnu životní, že byste se na nějakou dobu přestěhovali do nějaký země a nebo byste rádi třeba na díl vycestovali, tak vás bude určitě zajímat nový žebříček, který sestavil server Rumavy v rámci Global Relocation Index a ten mapoval skoro 200 zemí podle několika ukazatelů a stanovil nejlepší země pro život v rámci roku 2026. No a samozřejmě v těch kritériích hrály roli několik zásadních parametrů, jako kvalita života, bezpečnost v zemi, usazení, daně, taky dostupnost bydlení, služeb, taky zdravotní pojištění, finanční věci a tak dále. A na základě všech těchto kritérií už víme ten žebříček nejlepších zemí. A je to neuvěřitelný, v té top desítce se umístila i Česká republika, což já mám docela šok, ale v tom pozitivním slova smyslu. Každopádně, kdo naprosto zvítězil, tak je Estonsko, který vede díky své silné bankovní infrastruktuře, podmínkám pro podnikání a taky vlastnickým právům pro cizince. A zároveň taky je to i hodně kids-friendly lokalita. Druhý místo, co se týká podnikání a finančnictví, je Singapur. Třetí pozici tak tady obsadila Malajzie, což mě taky teda uhranovala tato země. No a v té top desítce najdeme Portugalsko, Litvu, Hongkong, Maltu, ale devátou příčku obsadila i Česká republika, což si myslím, že je docela hodně dobrý, z 200 zemí. A vlastně tady jsme na tom byli velmi vysoko, co se týká možností a výhod pro cizince, měny, bankovnictví, taky klimatický rizika, protože jsou nízký a ještě tady hrály role další věci, ať už jsou to rodinný zázemí, různý daně a tak dále. Tak přátelé, není špatný zůstat v Česku, ale taky víte, kam třeba můžete se přemístit na nějakou dobu.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

Přátelé, myslím si, že tuhleto věc nemusím nějak zvlášť představovat, ale kdyby náhodou Original Left Field Holiday, opravdu úžasná věc, na frekvencích Dance Rádia zazněla, doufám, že máte příjemný pondělí, ať už vás dneska čeká cokoliv, pokud jste prací povinní, nebo třeba máte relax, nebo pohodičku a prázdniny, tak doufám, že nás vadíte za každý situace, že jste s náma. No a mrknem se už teďka do světa, a to do Švýcarska, kdy se před několika, vlastně už před týdnem a půl, uskutečnila opravdu zásadní věc, a to šampionát v Highline, což je jako taková tady už tradiční věc. Třetí mistrovství světa v Highline se uskutečnilo. A proč o tom mluvím? Protože mě tyhle ty věci strašně fascinují a koukala jsem na nějaký videa. No a přímo tady v Laxu se 41 závodníků z celého světa utkalo o tituly hned ve dvou disciplínách. A to v rychlostním přechodu po pruhu a ve freestylu, jo. A musím teda říct, že převážně ta mužská kategorie nabídla opravdu unikátní věci a padly tady hned několik světových rekordů, jo. Celkově ta Highline je to disciplína ve slacklingu, přesně tak. A kdy vlastně závodníci musí jako zvládnout balanc na tom popruhu nataženým vysoko nad zemí. A ta rychlostní disciplína, tak tam musí to lidé překonat, ti závodníci, opravdu co nejrychleji a překonat 60 metrů dlouhý úsek. Zatímco ta freestyleová kategorie, která má 65 metrů, tak tam se předvádějí pak akrobatický triky. No je to neuvěřitelný a právě mužská kategorie nabídla hned několik rekordů, nejenom v rychlosti, ale taky v té senzaci, kdy tam týpci předváděli opravdu jako mega, mega akrobatický kousky. Takže rozhodně se mrkněte, pokud vás to zajímá a pokud bychom měli říct konkrétní jména, tak třeba Sasha Grill, který zvládl tu trať za 25 sekund, anebo třeba Belgičan Jeff Cox, který vylepšil rekord na 24 sekundy, teď největší hvězdou v tohohle šampionátu a tak dále. No, pokud vás to zajímá, na internetu je spousta videí a je to neuvěřitelný. Jako já bych skončila hned na začátku, takže neuvěřitelný, co dneska lidi všechno dovedou. Dance Radio.

Tiki, to je česká produkce a skladba s názvem Far Away na frekvencích Dance Rády a my pokračujeme dál, doufám, že jste s náma a přátelé, tenhle ten týden nás čeká na obloze hned několik úkazů, o tom jsme se bavili už taky minulej týden. Co nás čeká je úplný zatmění slunce a taky zároveň padání hvězd neboli Perseid, což je takový pravidelný jev, který vždycky tak nějak jako s největší intenzitou je k vidění 12. a 13. srpna, což je přesně tenhle ten týden a to v druhý půlce týdne. No a to úplný zatmění slunce samozřejmě bude viditelný na některých místech a v několika zemích a jednou z těch zemí je třeba i Španělsko. A i Španělsko se připravuje na tenhle ten týden na velký a obrovský nápor turistů. Ano, důvodem je i to zatmění, který proběhne 12. srpna, to znamená tuhle středu. A to znamená, že do severní části Španělska míří už teď tisíce lidí, kteří chtějí tenhle ten vzácnej úkaz na obloze sledovat z míst, odkud to bude nejlépe viditelné. Promítá se to i na vybukovaných ubytování, taky samozřejmě jako velkým náporem turistů, který už míří třeba v těchto dnech do Španělska. No a to úplný zatmění potrvá na některých místech dokonce 2 až 18 sekund, což je teda jako masakr, je to kratinký, ale i tohle to stačí k tomu, aby lidi si udělali ten výlet a vyrazili, protože tenhle úkaz na obloze není k vidění každý rok a opakuje se jednou za XXX let, což je masakr. To úplný zatmění kromě Španělska bude viditelný taky v části východního Grónska, na západě Islandu, zmiňovaným Španělsku a tak dále. V Česku bohužel to uvidíme jenom z části, ale i tady se dá jít pozorovat třeba na několik rozhleden a nebo se doporučuje vyrazit třeba i na několik hvězdáren, který připravují už na tuhle středu speciální program.

opravdový fančmekři určitě poznali, co to je za skladbu Fritz Kalkbrenner a Facing the Sun. Na frekvencích Dance Radia máme přesně 11. hodinu a my se řítíme do poslední hoďky v rámci dnešního dopoledního driveu, a to s datem 10. srpna. Už za malou chvíli se rozezní něco special zlámaných beatů. Dáme si Delta Heavy a Feel.

0: Tani producent Ellie Brown a taky When I Push společně s Leighton Jordany. Už mezi 11. a 12. kromě muziky představíme i novinku v našem éteru. Omrkneme kulturní tipy a nebude chybět ani videoset dne. Teď už ale připraveny zprávy a počasí, jsme Dance Radio. Hezký dopoledne. Dance Radio
1: News. Letošní rok celá Evropa, včetně Česka, zažívá rekordní vlny veder a také rekordní sucha. Porovnání stavu vegetace na začátku srpna nabízí satelitní snímky, které ukazují v naší republice méně zelené barvy než v minulosti. Jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, určitě si 12. srpna večer udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně. Teploty v Dubaji v létě šplhají až k téměř 50 stupňům Celsia. Na jedné z tamních ulic však trvale drží pod 30 stupni Celsia. Pomáhá k tomu umělý déšť a systém regulující místní klima, který návštěvníkům umožňuje trávit čas venku i během největších veder. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Do vašich uší jsme si momentálně dali Eliho Browna, Leighton Jordane a When I Push na frekvencích Dance Rádia. Máme minutu po 11:15, my pokračujeme dál. Já doufám, že máte krásný dopoledne dneska, přátelé. Ty teploty by měly být docela brutální, pokud si říkáte, co budete dělat a můžete zmizet z práce dřív. A nebo máte úplně volno, tak si myslím, že ideální variantou je být někde u vody, protože ty teploty se přehoupnou dnes okolo, nebo přes 30 stupňů, okolo 35 na některých místech, takže to už si myslím, že je ideální někam vyrazit se koupat. No a k tomu samozřejmě mám pro vás i tip na výborný videoset, přesně tak, jak jste zvyklí, protože pro vás hledám nejenom, snažím se hudebně zajímavý a pestrý sety, ale taky skvělý záznamy a třeba vizuálně zajímavý sety a rozhodně doporučuji i třeba můj velký objev a to producenta DJ, který se jmenuje Tykinu Light. Tohle týpka momentálně už jsem o něm kdysi slyšela, ale poprvé jsem ho slyšela letos na Fresh, nebo nebyla to Fresh, na Freedom Stage na Beats for Love. A tenhle ten týpek, producenta DJ, je skvělý v dubstepu, v bassu a tak dále. A kdo jste byli v té Ostravě na ten jeho set, tak mi musíte dát za pravdu, že ta energie byla jako neskutečná. Právě Tykinu Light, tak ten jezdí festiáky celosvětově a momentálně můžete vidět jeho liveko hodinový z Oulala festivalu a představuje tady nejenom bass music, dubstep, ale taky trošku jako grime, trošku UK věci, ale hlavně je to dubstepový, takže pokud jste třeba o něm nikdy neslyšeli, tak si to dejte, protože jako opravdu tenhle ten týpek prostě hodně umí. Mimochodem tenhle ten set přesdílím i na našich sociálních sítích, abyste k němu přišli a došli co nejsnažší cestou a mohli se ho poslechnout. Teď už zpátky do našeho playlistu, dáme si Firebeat za chviličku, taky Local Singles anebo novinku od Kygo, Take Me Back.
1: Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: servis.
1: Kulturní a party servis je připravený i v pondělí, pokud budete mít chuť a čas někam vyrazit, tak samozřejmě máte spoustu možností, kde se co děje. Třeba jednou z nich je i nová výstava v PVA Expo Praha, která odstartovala před několika dny, a to Harry Potter The Exhibition pro všechny fanoušky tohle nebo týhle ságy knižní a filmový, takže až do konce března můžete navštívit tuhle tu unikátní výstavu, která je celosvětová a putuje napříč zeměmi a velkými městy. Pojďme se ale přesunout na další místa. Dneska třeba můžete vyrazit na festival Olympus Musicus, kdy proběhne od 19 hodin zahajovací koncert a v rámci toho proběhne celá řada dalších koncertů, převážně na vlně vážné hudby, takže pokud máte rádi tyhle ty žánry, tak doporučuji. Letní tančírna, tak těch je po Praze spoustu. Třeba Art for People pořádá od 18 hodin dneska na Kostnickým náměstí na Praze 3. Zároveň třeba dneska můžete jít tancovat i od 7 hodin na New Style Hustle, zase na Pražský Vítkov. No a třeba můžete vyrazit i na tančírny, co se týká salsy a bačáty. Pondělí, středa a pátek na terase Nový Smíchov, i tady můžete jít tancovat a před tou tančírnou ve večerních hodinách potom předchází lekce od 18 hodin, kde se to můžete naučit a pak můžete jít tancovat na tančírnu. Pojďme se podívat na i letní podcastovou scénu, která probíhá celý léto i dnes od 19 hodin v Trojském pivovaru a dneska konkrétně podcast Co by kdyby live od 19 hodin. No a omrkneme i zajímavý koncerty a akce. Dnes Archa Plus nabídne kapely The Airborn, Guts, The Agony od 6:30 večer. Těšit se můžete dnes i do Jazz Doku na Jazz Dok Orchestra od 21 hodin. No a pokud budete mít chuť a čas, můžete vyrazit na tvrdší věci a techno Los Tekenos do Krosu od 20 hodin. Dneska Petra Liberty a hosté, takže dneska na vlně tvrdýho techna. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže věřím.

0: Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Check my mic.

0: Roger Sanchez, to rozjel na frekvencích Dance Rádia Gain v éteru Dance Rádia právě těsně před 12. hodinou. Přátelé, pomalinku se rozloučím, protože dopolední drive je skoro na konci. Ještě vám nabídnu Třanec Sky a taky Cheat Codes a pak už zprávy a počasí v celou. Nezapomeňte, že po 12. hodině se můžete těšit na skvělej mix v éteru Dance Rádia a odpoledne se těšte na mýho kolegu Mikeyho mezi 14. a 18. hodinou v rámci odpolední show. V podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady a pokud by vás zajímalo, co je na programu, tak rozhodně Rave on Air od 18 do 20 hodin, ty největší novinky z lámaných beatů, z drum and bassový scény, s mými hosty, teda s mými kolegy a taky DJs a hosty. I dnes, no a v pozdějších hodinách nebude chybět ani Afrojack a jeho Jack Show, taky Ultra Music Festival Radio Show a John Digweed Transitions. Užijte si to, bude to dneska našlapaný program celý odpoledne až do večera, no a já se na vás budu opět těšit zítra mezi 9 a 12 hodinou. Mějte se krásně, mějte hezký den a pokud dneska můžete vyrazit k vodě, tak užívejte hlavně léta.
1: Dance Radio. Dance Radio.

úvod nového týdne do Česka znovu přinese tropické teploty, ale k večeru místy zaprší a zabouří. Další dny se již ponesou zcela beze srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se znovu začnou vracet tropická vedra. Tramvaje jezdící na Spořilov a k Pankrácké vozovně omezí oprava trati v Chodovské ulici. Na omezení se musí lidé připravit i v okolí náměstí Bratří Synků v Praze 4. Nakonec prací na tramvajové trati na Národní třídě, kam se tramvajový provoz vrací od úterý. Naváže dopravní podnik další skoro 3týdenní rekonstrukcí. Vyjedou náhradní autobusy X. Muže, který vyloupil zlatnici v Praze 8, se policistům podařilo zadržet ještě téhož dne v Brně. Dopadli ho na tamním autobusovém nádraží jen o pár hodin později. O případu, který se odehrál už v červenci, policie informovala v pátek. Počasí. Pondělí očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Dance Radio.

Letošní rok celá Evropa, včetně Česka, zažívá rekordní vlny veder a také rekordní sucha. Porovnání stavu vegetace na začátku srpna nabízí satelitní snímky, které ukazují v naší republice méně zelené barvy než v minulosti. Jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, určitě si 12. srpna večer udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně. Teploty v Dubaji v létě šplhají až k téměř 50 stupňům Celsia. Na jedné z tamních ulic však trvale drží pod 30 stupni Celsia. Pomáhá k tomu umělý déšť a systém regulující místní klima, který návštěvníkům umožňuje trávit čas venku i během největších veder. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dance Radio.

Úvod nového týdne do Česka znovu přinese tropické teploty, ale k večeru místy zaprší a zabouří. Další dny se již ponesou zcela bez srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se znovu začnou vracet tropická vedra. Tramvaje jezdící na Spořilova k Pankrácké vozovně omezí oprava trati v Chodovské ulici. Na omezení se musí lidé připravit i v okolí náměstí Bratří Synků v Praze 4. Nakonec prací na tramvajové trati na Národní třídě, kam se tramvajový provoz vrací od úterý. Naváže dopravní podnik další skoro 3týdenní rekonstrukcí. Vyjedou náhradní autobusy X. Muže, který vyloupil zlatnici v Praze 8, se policistům podařilo zadržet ještě téhož dne v Brně. Dopadli ho na tamním autobusovém nádraží jen o pár hodin později. O případu, který se odehrál už v červenci, policie informovala v pátek. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný pondělní odpoledne, my jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Podíváme se dnes určitě na počasí, protože nás opět čekají teplý dny, jak každopádně můžete vidět venku. Probereme i večerní show, to už je taková klasika, a zrekapitulujeme hit parádu Dance Radio Chart. A to pochopitelně není vše. Představíme si dneska taktéž hudební novinky pro tento týden, protože od čtvrtka nasadíme 5 nových kousků. Tak si na to stopro počkejte. Playlist jako vždycky na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Krise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Tady je Dance Radio a skvělá taneční muzika. Dnes samozřejmě venku polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne, což je aktuálně teď, a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. V Praze to na bouřku úplně nevypadá, ale když se objeví, můžou být i silný. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 31 až 36 stupňů Celsia. Zítra čekejme trošku menší ochlazení, ovšem od čtvrtka budou tropické teploty zpátky. O víkendu čekejme v sobotu třeba až 35 stupňů. Uvidíme, kdy se tedy dočkáme třeba nějakého většího deště, který by byl stopro už potřeba. Další taneční playlist právě teď.

Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku, přesně jak jste zvyklí, přímo do vašich uší. Pokud nevíte, co vám zrovna servírujeme, všechno naleznete na webu danceradio.cz anebo taky v aplikaci, protože tam naleznete náš playlist. V apce navíc najdete i večerní program všech shows na každý den a k tomu nás můžete poslouchat úplně kdekoliv, kde máte internetový pokrytí v tablet.

0: tabletu anebo v mobilu. Takže rozhodně do toho a stahujte apku DanceRadio.cz. V celou zprávě já kolega Andy a potom pokračujeme s dalšíma tanečníma hitama. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio News.
1: Letošní rok celá Evropa, včetně Česka, zažívá rekordní vlny veder a také rekordní sucha. Porovnání stavu vegetace na začátku srpna nabízí satelitní snímky, které ukazují v naší republice méně zelené barvy než v minulosti. Jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, určitě si 12. srpna večer udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně. Teploty v Dubaji v létě šplhají až k téměř 50 stupňům Celsia. Na jedné z tamních ulic však trvale drží pod 30 stupni Celsia. Pomáhá k tomu umělý déšť a systém regulující místní klima, který návštěvníkům umožňuje trávit čas venku i během největších veder.
0: Počasí.
1: Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Nejlepší taneční muzika, tohle je Frankie Wah, Come Together, vyladíte Dance Radio, máme pondělí 10. srpna. Vavřinec slaví svátek, takové neobvyklé jméno, rozhodně pokud nějakého znáte, tak popřejte i od sebe. My z Dance Radio samozřejmě gratulujeme všem těmto speciálním nositelům, užijte si svůj den, my vám k tomu budeme hrát nejlepší taneční muziku. Za chvilku třeba Prospa, This Rhythm, dáme si tak ty Dubs, Nightcrawlers, anebo výbornou novinku od Olivera Heldense, Kreidera a The Young Punks, A-E-I-O-U. A posledně se podíváme na hudební nový kousky, který nasadíme už tento čtvrtek. Velká premiéra, už za chvíli na Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

Oliver Heldman se spojení s Krajdem a taky The Young Punks, A-E-I-O-U. Aktuální novinka v našem vysílání. Já jsem slíbil, že se podíváme na nový kousky, který nasadíme tento čtvrtek, velká premiéra. Pojďme na to. Prvním je tuzemský DJ producent, taky host pořadu Showtime, pan Olda, Wait For Me. Filip Zelinka, další domácí producent, připravil drum and bass jménem Heartbreak. Vrací se do vysílání taktéž Hugel a s ním Imael Engel a Ultranate Move in the Sun. Novinku dodá taky Barry Can Swim, Dance Dance Dance. A další velký letní hit, to jsou Jungle, The Wave. Je z čeho vybírat, teď už Norman Dorey, DJ Yusef a taktéž Coldplay v remixu Swedish House Mafia na Dance Radio.

0: Grafik se taky Laurent Le Mans, Feel Life, výborný to drum and bass, to vše u nás tady na den s rádiu. Právě pokud máte rádi zlomený beaty, tak si dejte dnešní Rayfoner, který startuje přesně úderem 18. 120 minut nejlepších tanečních beatů právě z renku drum and bass. Těšte se opět na hudební novinky z tohle žánru a pokud byste chtěli sledovat náš tým, tak je naleznete na Instači jako Rayfoner na konci potržítko a dostanete se právě i na Instagramu ke starším vydáním právě Rayfoner. Rozhodně dnes tedy po 18. u nás na Dance Radio Interplanetary Criminal, KC Lights nebo Xwell do celý další taneční výběr, potom zprávy a Andy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Is it a lighter?

úvod nového týdne do Česka znovu přinese tropické teploty, ale k večeru místy zaprší a zabouří. Další dny se již ponesou zcela bez srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se znovu začnou vracet tropická vedra. Tramvaje jezdící na Spořilov a k Pankrácké vozovně omezí oprava trati v Chodovské ulici. Na omezení se musí lidé připravit i v okolí náměstí Bratří Synků v Praze 4. Nakonec prací na tramvajové trati na Národní třídě, kam se tramvajový provoz vrací od úterý. Naváže dopravní podnik další skoro 3týdenní rekonstrukcí. Vyjedou náhradní autobusy X. Muže, který vyloupil zlatnicí v Praze 8, se policistům podařilo zadržet ještě téhož dne v Brně. Dopadli ho na tamním autobusovém nádraží jen o pár hodin později. O případu, který se odehrál už v červenci, policie informovala v pátek. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Kenin Power, tady je Dance Radio, úžasný pondělí. Podíváme se teď v rychlosti do hit parády Dance Radio Chart. Do ní hlasujte na webu danceradio.cz klidně hned teď. Máte čas do středy do 15 hodin. Svůj hlas můžete dát třeba třem novinkám, těmi byli minulý týden Hot Since 82, Medusa, taky Robin Schulz a nastupních vítězů to vypadalo takto. Tiesto s Oliviou, Sebastian Nelly, Don't Lose Your Head, brali bronz. Stříbro potom uzmul Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us a už dvakrát za sebou Drone Moon, Shelter na první pozici, velká gratulace. Teď už je po reklamě novinka od Back Raiders a Mac, Break My Heart a nebo Stereo MC se jich Connected, playlist na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Novinka.

0: Posloucháte Dance Radio, Moby a Anfisa Letiago, You and Me právě teď ve vašich uších. Dobrá zpráva aktuálně dorazila, protože Pražský kulturní centrum Stalin na Letný bude moct fungovat i nadále, rozhodlo o tom vedení hlavního města. Centrum vrátí do takzvaného tržního řádu, tedy dokonce kromě akcí si tam budete moci koupit opět občerstvení a pořád tam budou se moct i koncerty a další kulturní akce. Takže tohoto se 100% podařilo. Víc informací dohledáte případně online. Ode mě Matoma Hightech nebo Brooks Brothers a za chvilku prozradím, kde se můžeme vidět a slyšet tento týden na večírcích. Tak se na to počkejte, já jsem Michael C. a my Dance Radio.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

Ladíte Dance Radio, The Car Sleepers, Call the Bank a Miggy de la Rosa, Back to, další taneční muzika už za chvíli. Já jsem Michael C, kde se můžeme vidět tento týden na Maidenech, tak hraju jenom v sobotu, ovšem na dvou místech. Pokud byste si mě chtěli poslechnout, tak se v sobotu můžeme vidět nejdřív na Beach Stage festivalu Mácháč, a to od 17 hodin, tedy v krásném letním odpoledni, no a potom mířím do Prahy, kde budu hrát v klubu Roxy na Main Stage Maidenu. Začínám ve 23.00. Takže nejdřív Mácháč, potom Roxy, tahle ta sobota 15.8. Crystal Waters, Gypsy Woman, Deadmau5 nebo Dimension s Karen Hardin, to je další taneční muzika právě teď. Dance.

0: Barbra Streisand.
1: Dance Radio News. Letošní rok celá Evropa, včetně Česka, zažívá rekordní vlny veder a také rekordní sucha. Porovnání stavu vegetace na začátku srpna nabízí satelitní snímky, které ukazují v naší republice méně zelené barvy než v minulosti. Jestli chcete vidět něco, co se vám v takovém rozsahu dalších skoro 50 let pozorovat nepovede, určitě si 12. srpna večer udělejte čas. Těsně před západem slunce ho totiž zakryje měsíc. V Česku sice jen částečně, ale přesto velmi výrazně. Teploty v Dubaji v létě šplhají až k téměř 50 stupňům Celsia. Na jedné z tamních ulic však trvale drží pod 30 stupni Celsia. Pomáhá k tomu umělý déšť a systém regulující místní klima, který návštěvníkům umožňuje trávit čas venku i během největších veder. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Upijete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dance Radio.

Duke Dumont, to nejlepší taneční muzika, Your Lovin', jsme Dance Radio, za chvilku Wilkinson, KT Alex, to je opravdu parádní drum and bassový hit Ultraviolet a teď si dáme skvělou novinku, velkou spolupráci. Felix the House Cat se spojil s dalším ohromným jménem, tedy Fatboyem Slimem, Norman Cook a taky s Karlou Funk Drunk vznikla tahle ta parádní housovka a my máme aktuálně v novinkovém servisu playlist na webu anebo v aplikaci Dance Radio CZ. Pojďme si to užít, tohle je velká houseová paráda na Dance Radio. Novinka.

0: Skvělá taneční paráda, Wilkinson, Katie Alex, Ultra Violet, vyladíte Dance Radio i nadále nejlepší taneční playlist. Máme pro vás pochopitelně i dnes večer skvělý program. V 18 hodin startuje Rave on Air, tedy 120 minut toho nejlepšího z drum and bassu a potom už tu máme třeba Afrojacka, jeho Jackie Show, tu je vždy v pondělí od 20.00. Dáme si Ultra Music Festival Radio Show, no a mistr Progressive House John Digvite vždy obstarává dvouhoďku od 22 hodin až do půlnoci, je z čeho vybírat. Teď už je všem další taneční muzika, vidím tam Retrovision House Beat, Life Element Be Free, taky kolegu DJ Límeka, Sunshine on the Floor, zdravíme, a pode mnou už Dubfire, Roadkill a remix od Meduzy a Essentia na Dance Radio.
1: Michael C.

Taneční odpoledne končí, ovšem skvělá muzika pokračuje na Dance Radio, za chvilku Rave On Air, 120 minut nej drum and bassový muziky, potom dáme taky Afrojacka, Ultra Music Festival Radio Show nebo Johna Digweeda a já se na vás budu těšit opět zítra od 14. hodiny. Mějte se úžasně, dejte si do uší pořádný taneční pecky pro vás. Ahoj! Dance.

0: and began to wobble. This is Stanley Unwin signing off with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika. Dance Radio.
2: Úvod nového týdne do Česka znovu přinese tropické teploty, ale k večeru místy zaprší a zabouří. Další dny se již ponesou zcela bez srážek a počasí bude slunečné s příjemnými letními teplotami. S blížícím se víkendem se znovu začnou vracet tropická vedra. Tramvaje jezdící na Spořilov a k Pankrácké vozovně omezí oprava trati v Chodovské ulici. Na omezení se musí lidé připravit i v okolí náměstí Bratří Synků v Praze 4. Nakonec prací na tramvajové trati na Národní třídě, kam se tramvajový provoz vrací od úterý. Naváže dopravní podnik další skoro 3týdenní rekonstrukcí. Vyjedou náhradní autobusy X. Muže, který vyloupil zlatnici v Praze 8, se policistům podařilo zadržet ještě téhož dne v Brně. Dopadli ho na tamním autobusovém nádraží jen o pár hodin později. O případu, který se odehrál už v červenci, policie informovala v pátek.
1: Počasí.
2: V pondělí očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 33 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio.
3: Právě posloucháš Rave on

0: Ano, je to tak, dámy a pánové, je opět pondělí, právě odbyla 20. hodina a my jsme zpět s naším pořadem Rave on Air na Dance Radio. Dneska má svátek Vavřinec. Přejeme krásný svátek všem Vavřincům. A dneska jsme tady ve dvojici a to jsem já, DJka Sofika a taky Mind Frequence. Ahoj, Dané.
1: Čau, Sofčo.
0: Jak se máš?
1: Výborně. Mě trošku mrzí, že z nás teda utla hned na začátku, že už vlastně jakoby 6, není 8.
0: Já jsem říkal, že je 8.
1: Jo,
0: aha. Tak fajn, tak je 6. Jo,
1: tak děkuju, že jste nás poslouchali. Dnešní program máme za sebou.
0: Nebojte se, přátelé, odbyla 6. hodina, jsem nějaká posunutá. Asi to bude tím, že jsem o víkendu nikde nebyla, ale to si řekneme asi až v průběhu pořadu, až si budeme povídat o tom, co jsme dělali. Teď jdem za písničkou. My jsme Rave on Air.

0: stále posloucháte Rave on Air. Dneska začal za mixem Mind Frequence a budeme se dneska střídat asi po půl hodince.
1: Je to tak? Uděláme dneska takový rošambo.
0: Možná dáme i back to back. Chtěla bych probrat téma, co jsme dělali o víkendu. Já jsem teda o víkendu nikde nebyla, byla jsem doma a odpočívala jsem, ačkoliv mě trošku mrzelo, že jsem jednak vynechala ve čtvrtek toho Stalina, kde byl vlastně, akce se jmenovala Not Last Rave a opravdu to tak bude, protože dneska ve zprávách padla informace, že Piráti přehlasovali ostatní a Stalin jako takovej bude pokračovat a budou se tam moc dělat různý kulturní a hudební akce, takže to určitě nebyla poslední akce, která na Stalinu byla, ale podle videí to vypadalo úplně neskutečně. Vlastně poslední set tam měl náš kolega Štěpán Magenta s klukama na majku, měl tam Badababa, Brejchuse a Gekona a vypadalo to naprosto skvěle.
1: Jako ten náš up lidí, co tam byl, to byl opravdu jako přísný, jo. Musím říct, že to jako nemělo chybu. Ty jsi, Sabčo, někdy hrála na tom Stalinu, nebo ne?
0: Ty jsi se chtěla zeptat akorát, já jsem hrála back to back s naším dalším kolegou, se Switchem.
1: Aha.
0: A myslím, že jsme taky hráli poslední nebo předposlední set, už byla prostě tma a vypadalo to tam totálně podobně jako na tom setu s Magentou. A ještě pršelo a oni nad nám zdali střížku, takže se ty lidi snažili narvat do takoby pod tu střížku. Bylo to totálně crazy. Mělo z toho být video, ale to video nějak jakoby nevyšlo, prostě kvalitou a v záznamu ve zvuku dělal nějaký chr, takže to nikdy nevyšlo.
1: To byl ten déšť.
0: A možná o to bylo vlastně unikátnější. Bylo to fakt super. A co ty, nehrál se nikdy na
1: Stalinu? Jo. Je to pár let zpátky a právě jsme taky hráli jako poslední. Ještě jsem tam hrál vlastně se svým bývalým kolegou Honzou a hrali jsme tam taky jako deepovej set a taky úplně narváno a bylo to nějaký rozloučení právě s létem, si myslím, že to bylo něco takového a bylo to boží.
0: No vidíš, co nějaký Rave on Air showcase takhle na Stalinu, to by byla paráda. Tak nevím, na koho mám apelovat, ale apeluju na vás. Nám by se moc líbilo si dát takhle showcaseík na Stalinu.
1: Souhlasím, určitě bych se dala repete, bylo to super.
0: A ještě mě taky trošku mrzelo, že jsem v sobotu nešla na Addict na Štvanici. A koč, toto bylo zadarmo, protože byli tam 4AM crew, což jsou moji velký oblíbenci, je to jungle, je to vlastně na půl živý, protože že oni jakoby hrajou, jeden z nich jakoby naživo bubnuje do takového elektrického bubínku, nevím jak to funguje, ale je to skvělý, mají i tanečníky, mají prostě skvělou energii a koukala jsem se na ty videa a prostě ty lidi to nedávali. Lidi tam prostě stáli a koukali a pár jich mělo zvednutou ruku a mě to úplně štvalo se na to koukat. Já chci dát teda obrovský big up tomu, že tenhle ten booking vůbec proběhl na takovouhle akci.
1: Jasně.
0: Ale. Jo, jakoby bohužel si myslím, že bude trvat ještě hodně dlouho, než hlavně mladí lidi, kteří na Addict chodí, že jo, tak k tomuhle jako přičuchnou, jestli se vůbec tak někdy stane, ale každopádně vypadalo to skvěle, samozřejmě potom, když nastoupil Nobody na scénu, tak tam bylo úplně narváno a všichni byli úplně spokojení, ale ty Foreign Crew to bylo takový nic moc, ale prej jako by dali 100% koncert i tak, takže za mě super.
1: Jako takhle, Sovče, já si stejně trochu myslím, že tím, že jsi tam nebyla a nedělala jsi tam tu hlavní rozleskávačku, tak prostě oni nevěděli, co mají dělat.
0: Přesně, hele, jo, asi to bude mnou, asi máš pravdu, jsi, já se nad sebou zamyslím.
1: Tak, dala jsi jeden prostě lehárový víkend a podívej se, jaký to má dopad.
0: Je to hrozný, prostě člověk chce být jednou doma. Co jsi vlastně dělal ty o víkendu? Mě tak dal hezky nabito, tak co jsi dělal ty, Dané?
1: Já jsem teda jako taky neodpočíval, ale byl jsem na chatě a brutálně jsem se spálil.
0: Spálil ses, jo? Já jsem se teda oba dva dny opalovala. V sobotu mě trošku z toho jsem měla, jako by málem jsem omdlela teda.
1: To jsem měl právě včera po tom, co jsem dojel domů, tak najednou prostě úplně
0: mám
1: zimnice.
0: Mám být upřímná, hruza. Tak jako jsem pak došla do kuchyně, podle mě studenej pot, přesně jako ale jako dobrý a v lidi to už to bylo super, no. Takže jsme jako odpočatí oba dva a máš nějaký hraní před sebou vlastně teďkon výhledově?
1: Teďka ne, já tam mám teďka nějaký rodinný záležitosti, takže jsem tam nějaký hraní porušil, takže mě čeká vlastně nabitej až s měsíc září, tam mám 4 hraní a docela zajímavý. No a pak si asi dám do konce roku rehabilitačku.
0: Jo. No, Dan má tady problémy s kolenem, takže to nebude tak veselý, ale do té doby ještě určitě něco se urve.
1: Ale u mě se probudí potom zase ta producentská stránka.
0: To je pravda, tak. To je pravda. Ono to ono všechno je k něčemu dobrý, jak se říká, takže myslím, že se máme na co těšit.
1: A ve volných chvílích určitě vykroutím nějaký písničky.
0: OK, tak jo. Jdem zpátky za písničkou, dáme pak reklamu a rotaci za mixem, tak se máte na co těšit. Poslouchat Rave on Air.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tvoje nová oblíbená

0: Stále posloucháte Rave on Air na Dance Radio, dneska ve složení Sovča a Danda.
1: To jsem já.
0: To jsem taky já. Sovčo, jelikož máme v plném proudu festivalovou sezónu, možná už vlastně festivalová sezóna je v té druhé polovině, tak mě napadlo, že bychom si sestavili takovej rádoby příběh toho, co nejhoršího se ti vlastně může v rámci toho festivalu stát.
1: Mám začít?
0: Odpinkni to. Budeme se vlastně střídat.
1: Ok, jo? Seš mezi lidma, prostě jdeš na tu, třeba tu hlavní hvězdu, na kterou chceš jít.
0: Jasně.
1: Prdneš si a pokadíš se. Jo. Tak co dál?
0: Tak.
1: Je to problém, samozřejmě. Cítíš to, že prostě máš vodko na zadku.
0: Je to problém.
1: A je to jakoby, možná to bude vidět i ven. Je to, možná to někam poteče. Je to problém.
0: Nedej bože, máš zrovna ty krásný, nový, světlý kalhoty.
1: Přesně tak. Platí to i na kluky, i na holky, jo.
0: Přesně tak, tohle je prostě na obě dvě ty, jo. Na obě dvě pohlaví. Tak, co teď? Teďka se sebereš, protože cítíš, že to je fakt průser, že je bláto na hřišti a utíkáš k nejbližším tojtojkám.
1: Ty jsou plný, přetejkaj. A nikde není toaleťák.
0: Přesně tak, dosedneš, není toaleťák a tu tvoji krásnou ledvinku, kde jsi měla ty vlhčený ubrousky, asi někdo ukrad, anebo jsi ji ztratila.
1: Tak teď se začíná totálně prekérní situace, kdy ty musíš otevřít tu tojku nebo ten záchod a doprošovat se pomoci ostatním.
0: Po třetí otevřený tojce a třech různých dalších kadících lidech ztrácíš víru, že by v nějaký té tojce mohlo být něco na utření.
1: Sundáváš si tričko. Jde do tuhýho.
0: Bílý.
1: Sundáváš si svoje bílý tričko, utíráš se tím a házíš ho do toho záchodu, protože to už jakoby nevypadeš. Minimálně to nechceš vozit domů.
0: Vychází stojky. Začne totální průtr šmračen.
1: Řekneš si, jo, konečně se umyju.
0: Bohužel počasí se zvrtne natolik,

0: Tak, ale mohl by.
1: Ale mohl by, doufejme, že se nikdy nestane. Ne, já si myslím, že zrovna třeba my dva už jezdíme na festivaly tak dlouho, že tohle se nám nikdy stát nemůže.
0: Vlastně tím se
1: nebo
0: možná...
1: jako, možná, jo.
0: Ale až třetí den. Tím si možná trošku nakousla vlastně něco, co jsem chtěl ještě probrat. Máš ty vlastně z vlastní zkušenosti nějakou věc, nějaký zážitek, který si prožila vlastně historicky na nějakém tom festivalu, co si řekne, že byl jako opravdu bizár?
1: Tyjo, teď musím jako fakt dlouze přemýšlet, protože si myslím, že takových bizárů jsem zažila jakoby mnohem víc. Ačkoliv se třeba někdy netýkali úplně jakoby mě, tak se týkal někoho jakoby v mým hodně blízkém okolí.
0: Jasně.
1: A myslím si, že tam jakoby proběhlo tak trošku i něco toho, co jsme popisovali dneska.
0: Aha.
1: Že každý měl prostě někdy problém jako s vyprazňováním, ať už mu to nešlo, nebo mu to šlo hodně. Nebo přesně ztrácely se věci, ztrácely se lidi. Ztratil si kamaráda, prostě už nepřišel, přišel po třech dnech třeba.
0: A to tak, znám, to se mi taky stalo, to je hrozně
1: právě
0: nepříjemný.
1: Právě to je velmi nepříjemný. Ale jinak, jo, jako jednou jsem šla ke stanu a byl tam cizí týpek. Jakoby v mém stanu. Tak. Ale jako když jsem jako otevřela ten stan, tak jako pochopil, že to není jeho stan a spokoj jako odešel. Mm-hmm. Takže to bylo že zase docela v pohodě, no. A bylo to takový, jako že co tady děláš? A on byl tak, co tady děláš ty?
0: Ještě tě vyhazoval z tvýho stanu.
1: Jo. A to je jako tam problém těch, jakoby těch fresh and black stanů, jak má všichni stejný stany.
0: Jasně.
1: Takže jako chápala jsem situaci, ale jinak jako asi nic takovýho mega bizarního, anebo jo, ale to nemůžu říkat do éteru. Takže to jsou takový potom už, to jsou hodně bizarní věci, které už nemůžeme jakoby prostě zveřejňovat. Furt to poslouchá můj táta, ahoj tati. Takže to nejde prostě. Ale co ty, Dane? Co ty jsi zažil bizarního? Ty já, určitě něco, jo?
0: Jo, 100%, tak jako těch bizarních záležitostí jako za ty roky těch bylo jako hromada, jo. Ale mám asi jako tři jako svoje nejoblíbenější. První je vlastně z festivalu Svojšice. Ten už je teda taky jako historie.
1: To už jaký to je fakt hustý, kolik těch festivalů už není, co?
0: Je to tak, no. A tam vlastně po prvním dnu jsem se zbudil, my jsme šli spát poměrně jako brzo na festival. Aha. Já si myslím, že jsem si šel lehnout okolo 3 ráno.
1: Aha.
0: A v 7 už jsem byl vzhůru a samozřejmě ke snídaní vodka, tak to je
1: klasika.
0: To je klasika, že jo. Vylezu ze stanu s nějakým úplně cizím klučinou, co stanoval vedle nás, tak jsme začali vlastně pít tu vodku ještě s kamarádem a obstan vlastně dozadu, tak byl takovej jakoby týpek s holkou a ten vypadal jako, že už je tak podle mě měsíc vzhůru. Vypadal docela dost takovej jako ready a říká, kuci, tyjo, mi nebudete věřit, co se mi stalo včera. Já prostě jsem na stage a furt mě otravoval pes, ať ho jdu vyvenčit, ne? Tak já jsem ho šel venčit prostě, šel jsem se s ním projít na pole, aby už nedělal ten bordel. No a asi po hodině a půl jsem si vlastně uvědomil, že žádný psa nemám. Tak jsem zase zalez do toho stanu. Říkám, ty kráso, co se slušný.
1: Pe, vidíš toho týka, jak nabíhá. Žereku, pojď sem. Pes nikde, prostě. Jo, tak.
0: To bylo dobrý. Potom mě bavil mě jeden nějaký random týpek zase. To byl jeden ročník v Milovicích na Letitrolu. Byla opening show a on byl otočený vlastně úplně opačným směrem, jak všichni, jak byla to opening show. Takže mimo tu stage, vlastně se díval úplně na druhou stranu. A teď začali střílet ty ohňostroje a on začal, hej kuci, co se děje, co to tady bouchá? Tak to bylo taky slušný. To jsem šel taky docela do kolen, to bylo jako výborný. No a třetí, tak to se můžeme vrátit k tomu našemu začátečnímu jako příběhu, to jsme skládali.
1: U toho vždycky všechno končí.
0: Je to tak, je to tak. A to bylo vlastně jeden ročník taky na nějakém festivalu, kdy jsem taky jako pospíchal, že musím jako nutně na záchod a otevřel jsem tu tojku a teď tam nekecám, bylo 8 kousků takhle posazených kolem sebe, kolem té mísy a každý v jiný barvě. Já jsem říkal, dobrý, tak jako když to jeden nestihne a omylem to prostě šoupne takhle nahoru, dobrý, ale jakože dalších 6 lidí po něm, tak to je jako velký masakr, tyjo.
1: Nebo to byla nějaká výzva, viď?
0: Já přesně, někdo vytáhl UNO, tyjo.
1: Hodíme popky vedle sebe, prostě.
0: Jsi stihnul, víš, prostě, hodím to tam normálně, anebo taky na tu mísu. A sakra, odhrál jsem tak na mísu.
1: Ale musím říct, že

0: takhle, jak to říct slušně, zaprasený záchody je podle mě jakoby fakt libovka jakoby nás tady v Česku. Že ať jedu kamkoliv ven, tak tam jsou ty záchody čistý.
1: Je to tak.
0: A já nevím, jestli jsme tady takový posránci, nebo o co tady jde, nebo jako fakt jako hovada, ale nikde venku jsem to neviděla, tady jsem toho viděla hodně.
1: Ale tohleto jenom potvrzuju, protože já jsem si tady tohohle hlavně všiml, byl jsem z toho úplně hotový, jak jsme byli minulý rok na Defconu, tak tam normálně samozřejmě je úplně jiný počet lidí, než tady na těch českých festivalech.
0: No jasně,
1: tam
0: no
1: je
0: jasně.
1: Prostě jako úplně totální randál lidí. A oni tam vlastně na ty bloky těch vlastně tojkových kabinek vždycky měli tým a fakt kdo z toho vylez, tak oni hned ten záchod to vyčistili, zkontrolovali, že je papír, všechno, tyjo. Takže vlastně vždycky, ani za celý festival se mi nestalo, že bych jakoby tam prostě šel a bylo to jako nepříjemný, jako jo. Takže jako mazec.
0: Tak jo, tak toto je záchodová situace na festivalech v České republice.
1: Já si myslím, že bychom měli jako Rayphone Air udělat vlastně takovou jakoby toaletní hlídku na těch festivalech.
0: Klidně, klidně, já jsem pro.
1: Budeme vlastně uděláme žebříček vlastně nejčistších toalet v České republice, co se týká festivalové sezóny.
0: Ok, ok. Jakoby musím říct, že letos na Liru, ale jako chodila jsem vlastně jenom ke crew campu a do backstage. Na normálním záchodu jsem teda nebyla, ale vždycky byly super čistý. Tak tam, kde jsem byla.
1: I v kempu, hele.
0: I v kempu. Jo, i v kempu? Jo, kempu. Tak super, takže dáváme big upek za čistý záchodky.
1: Takže jako topovka. Takže s těmahle hnědýma peckama se pro zatím loučíme, jdeme zpátky za písničkou a za chvilku si řekneme ještě něco víc.
0: Tak jo, my jsme Rayphone Air.

0: Yo, jsme zpět.
1: Yo,
0: jsme zpět po dávce drum and bassu.
1: That's right,
0: jo. Za mixem teďka Savča a na co je čas, Savčo, teďka ještě?
1: Je čas na Party Express.
0: Oh yeah. Takže, tento týden začínáme už ve středu.
1: Je to tak?
0: A kde začínáme, Savčo?
1: Ve Stormu, na DMB Wet Night.
0: Tyjo, dneska ses po druhé přeřekla.
1: Co říkáme Stormu?
0: Jo.
1: Je vidět, jak mi ten Storm chybí.
0: Je to tak, chybí nám všem.
1: Takže je to v Roxy. Je to v Roxy, je to DMB, ale víš proč? Protože DMB Wet Night začaly ve Stormu.
0: Je to tak.
1: Takže
0: to tak.
1: Já to mám stále spojený se Stormem, ale je to v Roxy.
0: Ano.
1: A teďkom si tam vlastně, ty jsi tam hrál na tom novém setupu, jak tam jsou ty gaučíky.
0: Musím říct, že to bylo amazing.
1: Já věřím. Chtěla jsem odpovědět anglicky, říkám, že nebudu to dělat.
0: Ano.
1: Věřím, vypadá to fakt super. Já jsem se tam teda ještě nedostala.
0: Aha.
1: Nevím, jestli to zvládnu ve středu, ale uvidíme. Řekneš nám, jaký bude line-up?
0: Určitě. Bude tam hrát hodně DJů.
1: A jeden secret headliner.
0: Je to tak. Můžeš se tečit tuto středu na Kutla, Malkuta, Chaos Theory, Mess & Jones a B2B Bumblebee, Slowdown, Simple Souls, Untime a Kayak. A potom je tam ještě secret headliner.
1: Mm-hmm. B2B být? Bumblebee je hrozně dobrý, tyjo.
0: Je to skvělý, no.
1: Jo.
0: Je to skvělý.
1: Kdo může být? Já jsem ti přemýšlela, nebo je to Blofeld?
0: je to jako takhle, je to možný.
1: Jako je tam i Dominik. Takže to takový, jako že by to byla jako pastička taková.
0: Vzhledem k tomu, že to je Blofeld and Untime Invites.
1: Právě.
0: Tak může to být nějaký bait, jakoby no.
1: No, anebo nevím, jako by vlastně mě, jako mohlo by to být kdokoliv z nás, že jo? Já to nejsem.
0: Já taky ne, já už jsem tam hrál minulý týden, no před minulý týden teda.
1: No, tak já nevím, a Magenta už tam taky hrál, takže od nás to Kuba podle mě taky nebude hrát. To nevím, už se to zužuje. Nikdo z komínu to asi taky nebude.
0: Jako takhle, jestli ta silueta bude jako odpovídat tomu reálnému obrázku.
1: Tak by to Šmido. Ale už tam taky hrál, ale že jo?
0: To je, no,
1: ale je to úplně Šmidova hlava.
0: Je to úplně Šmidova hlava.
1: Že jo? Myslel bys to sami.
0: Jo, mě to napadlo hned.
1: Tak co, hele, Šmido, napiš nám, budeš rád v Roxy nebo ne, my to nikomu neřekneme, jenom
0: Šmido,
1: aby jsme věděli,
0: Šmido,
1: že...
0: Šmido, řekni nám, jestli jsi secret headlinou.
1: Jestli jsi secret. Máš nějaký sekret?
0: Jo, ve středu, Roxy.
1: Pak v pátek bude pokračovat drum and bass, a to v Crossu. Já se tady naladím trečík. Bude další DMB Fire a vystoupí Fefe, Mercy, John Simon, Volume Plus, Wasta 82, Polaris, Lukas Hulan. Sorry, kámo. Rajky Vajc a STA. Lukas Hulan. Doufám, že se prostě jmenuje Lukáš Hulan, protože jsi si tohle vymyslel, tak bráško.
0: Jako, hele, jako musím říct, že úplně mám chuť přijít na ten set, ty až vás...
1: Lukáš Hulan!
0: Nespíš, hulta, vole!
1: Já, člověk by neřekl, jaký jakoby jenom představování Party Expressu může být zábava.
0: Jasně, když máme dohromady 30 IQ. Hulan, je... Tak jo, přesuneme se na sobotu. Sobota na Paloučku, Veggie Crew,
1: ano,
0: a.k.a. ImCyber, Lix, Nelly a Sublime.
1: Ano, jsou to příznivci Veggie, Stravy, vystupovali spolu i na Veggie náplavce, mají v tom nějaký prstíky, takže si udělali takhle skromnou sobotu na Paloučku. Ty jsi úplně červený a směješ se.
0: Já jsem prostě oblouvám Lukasu Hulanovi, protože ty vole, já to nedávám. To je tak geniální jméno, kámo, že je jako top, ty vole. Skvělý, jako fakt skvělý, musím říct, že bomba, hodně dobrý, povedený, kámo.
1: Lukáši, napiš nám prostě.
0: Přesně tak.
1: Přijď se k nám podívat do rádia.
0: Ano.
1: My tě rádi poznáme.
0: Ach jo, skvělý.
1: Dobře. A pak v pátek a v sobotu proběhne další třeba z open air, kde tady ze Stříšky vykukuje kopa.
0: Já to vidím.
1: A na main stage vystoupí Akira, Beaty, Šmido, Simplex, Prdk, Back to Back Kyra, Blaze Toys, Back to Back Takia, Back to Back Lazy Eye, Červ, Evoke, Miro, New Real, Negative Mind, Back to Back Lebman, Mike Helper, Back to Back Reef, Sin Vision, Hronex.
0: A pak ještě hromada dalších velice šikovných mladých DJ na druhé stage.
1: Přesně tak.
0: A ty máš trošku povědomí vlastně jakoby o tomhle počinu, o tom třebasu?
1: Hele, jakože slyšela jsem o tom několikrát, nikdy jsem tam nebyla, nikdy jsem tam nehrála, s nikým jsem o tom nikdy napřímo nemluvila, ale ty určitě, ty jsi tam hrál.
0: Nehrál.
1: Jo. A já mám
0: právě, že nehrál, ale...
1: Já bych prostě úplně řekla, že ty jsi tam hrál.
0: Ale vím, že vlastně jakoby ty předešlí ročníky byly docela dost povedený, že DJs to tam hráli, tak právě si to velice pochvalovali. Mm-hmm. Takže...
1: A kdo to vlastně dělá?
0: Vůbec nevím.
1: Aha. A to, že tady vylejzá kopa z domečku, to znamená, že bude jakoby hostovat celý festival?
0: Je to možný, no. Že bude zaštiťovat celou tu stage.
1: Já to tak chápu takhle totiž to, tady z toho obrázku. Ne, to je jenom breakdown.
0: Dobře,
1: neboj,
0: dobře,
1: ne,
0: dobře,
1: neboj dobře, se. Dobře. Máme tady zmatky, ale ne, to je jenom breakdown. Tento týden vyšly i skvělý nový sety, teda který aspoň mě oslovili. Mm-hmm. A úplně nejvíc mě oslovil LSB a Stamina MC z dalšího Shogun Sessions. Je to krásný. Mm-hmm. Prostě já nevím, ten LSB, on se prostě tváří úplně jak nepříjemný pán a hraje takový krásný písničky. Jakoby, když se s ním bavíš, tak je hrozně milej, ale prostě tváří se jak... Jak já, no, já nevím.
0: Ale prostě. To je úplně v pohodě, já třeba když dropu, tak jsem vždycky hrozně smutnej. Zase blit.
1: Vyšel taky druhý díl novýho podcastu Critical Music, tentokrát na mixu Vysla.
0: Jakoby bral jsi tady docela slušnou zásobu. Kouven, koukám z Liquid City z festivalu 2026.
1: Ano, KT z Kouven, ano, a pak ještě poslední další crew Clash z Bristolu.
0: Selecta, J-Man and...
1: Diagnostics.
0: Přesně tak.
1: A hrajou vlastně naproti sobě ty versus sety, je to fakt jako to do mě strašně baví se na to koukat.
0: Takže to je face to face?
1: Je to face to face, oni tomu říkají versus nebo ten clash.
0: Jasně.
1: A můj nejoblíbenější z toho crew clashe je rozhodně Kara versus Blade Runner, to je mua, takže doporučuju, je to plný skvělých tracků, je to hodně junglový, hodně bassfaceový a hodně je to o kvalitě mixu, takže doporučuju Kara versus Blade Runner.
0: Takže prostě masaker.
1: Masaker, ano.
0: No bomba, tak tento týden toho je poměrně dost, takže vlastně začíná se ve středu v Roxy, tam taková klasička, třeba 17 panáků vodky, jako jsem to zvládl posledně.
1: Já pohoda, prostě, abych vypadala jako na té fotce z Lety trochu.
0: Přesně tak, to bylo moc krásný potom ve čtvrtek v práci. Potom nějaká lehká rozehřívačka na zahrádce v krosu a přesun na třebas.
1: Jo, a kdo by ještě měl zájem o jakoby nedramovou akci, tak ve středu slaví Never Enough, náš oblíbený obchod na Jiřího spodě Bratslaví, myslím, 9. narozeniny. Bude se tam jíst a pít již od 3 hodin odpoledne, takže můžete jít klidně do Nevru a pak se skutálet dolů do Roxy.
0: No tak to je nádhera.
1: That's a plan.
0: To je plan.
1: To je plan.
0: To je paráda.
1: To je paráda.
0: Dobrý, Party Express máme za sebou. Já bych vás chtěl ještě v závěru našeho pořadu pozvat ke sledování hudební školy Rytmik.
1: Yes.
0: My jsme se, Sovčo, bavili

0: hudební nástroj, nějaký skill v tom, jo, nebo zpěv, nebo tohleto, tak určitě se jim ozvěte, jsou tam moc super a my se určitě těšíme, až k ním zavítáme a uděláme si drum session.
1: Určitě, tak jo. Mm-hmm. Každopádně my jsme, naše dvouhodinovka už běží do finiše, takže my jsme moc rádi, že nás posloucháte. Určitě nás sledujte i na našem instagramovém profilu Rave on Air s podtržítkem.
0: Je to tak. A já velice doufám, že se vám dnešní žumpologie líbila.
1: Mně moc, já jsem nadšená, jsem tady bosky za mixem, já jsem úplně spokojená.
0: Bosky experience. Tak jo, děkuji, že nás posloucháte a zase za týden. My jsme Rave on Air.
1: Pa, pa.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. Chat.

For the love of God, turn us up one time.

left to the right, put your hands up.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.